Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: takhle krásně vypadají aktuální horké novinky hitparády 107 Frýčka. Pokud byste pro ně rádi zahlasovali, klikejte jako vždy na freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107 FM.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do 90.
2: Jelibo DJ Bobo. Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Za mě nevyslážu, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

0: Rádio 107 FM. Právě teď ti hrajeme to nejžavější z hitparády Free Rádia. 107 Fríčka.
1: Scooter W&W. Welcome to the rave culture. Yes.

0: Come on!
1: Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Becky Hill.

0: Chick Style a John. Čo ste? Chick Style a John. A který je ten tvůj?
1: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
0: Freebox Free Radio. Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Časy se mění. Dřív přišel zloděj a zakřičel peníze nebo život. Dneska přijde zloděj a řekne a tady mi to dvakrát podepište.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zdrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Free Radio 107 FM.

ani ne tak zpívání, jako spíš povídání o tom, jaký to bylo, když si Mike Posner lupnul pilulku na Ibize. Na Ibize. Tohle bylo I took a pill in Ibiza. Mike Posner, 6.56, dobré ráno. Vám všem na 107 FM. Polovina týdne, středa s datem 19. srpna. A Roman s vámi opět až do 11. hodiny dopolední. Připravená muzika Jane za chvilku. Salvator Mancuso a Freyfimer Ricochet. A hrát bude taky Puff Daddy už za chviličku. K tomu budeme gratulovat, mrkneme na kalendárko, co zajímavého přináší dnešní den, ať máme přehled. Tak buďte s námi a hlavně příjemné stávání, příjemnou cestu do práce, bezpečně doražte a koukneme na dopravu už za chviličku. Free Radio. Free Radio.

0: Billie Jean, Kill It With The Beat. 16 minut po 7. A jdeme gratulovat. Pak dneska slaví svátek Ludvík, Ludvíkům. Všechno nejlepší, 7219, jich najdeme v republice v Brně, 306. Tak všechno nej.
1: Pohled do minulosti. Kalendárium Freeradia.
0: A nemrknou do minulosti na dnešní den, 19. srpen. Co zajímavého se událo? Koukneme na husitské války. Roku 1435 vojsko Táboritu bylo poraženo katolickými silami Oldřicha z Rožmberka v bitvě u Křeče. Šlo o poslední klasickou bitvu husitských válek. Roku 1851 Karel Havlíček Borovský byl za své psaní v časopisu Slovan postaven před soud v Kutné Hoře. Porota jej však osvobodila. Roku 1889 v Praze byl založen první český klub fotoamatérů. Roku 1888 v belgickém městě Spa se konala první soutěž krásy, kterou vyhrála 18-letá dívka z Karibiku. A roku 1900 na pařížských olympijských hrách se odehrál první a zároveň i poslední olympijský zápas v kroketu. Narozeniny slaví Petr Mikeš, básník, překladatel a redaktor, taky 42. prezident americký Bill Clinton a dneska by narozeniny oslavil, bohužel už mezi námi není, Matthew Perry, americký herec, který zemřel 28. října roku 2023. Tak alespoň si na něj vzpomeníme. Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: tedy Albi Miss New, 7 hodin, 29 minut a 55 vteřin. To znamená, že se jdeme podívat na zprávy. Ano, čas informací. Katka nám prozradí čerstvé bleskovky za chvilku. Omrkneme, jak se jezdí v Brně a okolí a koukneme taky na počasí. Dneska teploty podle meteorologů až kolem 30 stupňů Celsia.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
2: Jsou tu zprávy, vítejte. Zimní stadion na brněnském Úvoze prošel modernizací, týkala se technologického i provozního zázemí, vyšla bezmála na 10 milionů korun. Náklady pokryla dotace města Brna. Česká filmová a televizní akademie dnes oznámí, který film bude Českou republiku zastupovat v boji o americkou cenu Oscar v kategorii nejlepší zahraniční film. 7členná předvýběrová komise v čele s předsedkyní Klárou Tasovskou z 10 filmů přihlášených producenty vybrala 5 snímků. Čika čeka, kdyby se holuby proměnily ve zlato, neporazitelní pět švestek a poberta. V Pekingu se od 22. do 26. srpna uskuteční druhý ročník světových her humanoidních robotů, kterých se letos zúčastní více než 2000. Organizátoři očekávají 666 týmů a 2056 robotů z 16 zemí, což je zhruba 4x více než při loňské premiéře. Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje zatím nerozhodl o postoupení práv na řízení extraligy a převedení marketingových práv z platnosti od sezony 2032-33. Po včerejším zasedání svazoví představitelé uvedli, že v jednáních budou pokračovat.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Jdeme taky omrknout, jak to vypadá s dopravou. Pozor se dávejte, v Rajhradu, Štefánikova ulice, tady havarovalo nákladní auto do dopravní značky. Počítejte s omezením. Ještě koukám na Brněnsku na příjezdu do Medlova od letců. Tady se srazilo osobní auto, nebo srazilo srnku osobní auto. Dávejte pozor, na místě dokonce by měla být policie. Ještě se jdeme podívat na D1 229. kilometr, je to ve směru na Ostravu, porouchaný kamion v pravém pruhu. A D52 23. kilometr, je to směrem na Brno od Pohořelic. Tady stojí odstavný autobus, velmi opatrně. Kdyby cokoliv, tak se nám ozvěte, my to pošleme dál, hlavně buďte opatrní.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude.
0: Jak to vidí meteorologové, teploty odpolední maxima 26 až 29, možná v některých místech i 30 stupňů Celsia. Zatím tam máme zataženo, teplota teď v centru města Brna ukazuje 17 stupňů.
3: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. LK Clean Brno @gmail.com

0: Přátelé, jdem se podívat, co nás čeká. Měsíc do velkého omezení u brněnské přehrady. Ano. Utne to tady důležité spojení pro auta, chodce, dokonce i pro kolaře, pro všechny. Dávejte na to pozor. Uprava bezmála 90 let staré hráze brněnské přehrady začne do měsíce. Povodí Moravy vybralo zhotovitele stavby, bude jim společnost IDS Olomouc. Informaci potvrdil mluvčí povodí Moravy Radek Špatka a v současné době probíhají podpisy smlouvy o dílo. Dopravní omezení čeká jak řidiče, chodce, tak i kolaře a to koncem srpna. Tak se na to připravte. Oprava 90 let staré hráze na brněnské přehradě. Je to spojnice samozřejmě mezi Bystrcí a Kníničkami, tak tam je docela důležitá dopravní tepna přes tu hráz, tak bude to tam složitější, ale zas na druhou stranu bude to tam hezký. Tak to musíme zvládnout. Zvládli jsme i horší věci. Miley Cyrus, za chvilku Offenbach, bude to taky Ellie Goulden, DJ Serla, tohle všechno vám budeme hrát. Hezké ráno.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na brněnské přehradě.
5: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
6: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
8: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
1: Free Radio 107

0: tohle byl DJ Serla, Sahara Ray. Pár tipů, kam vyrazit pro vás máme, pojďte nastražit duši.
1: Free Radio, kam vyrazit?
2: Zveme vás na strach v Permoniu, řád zapomenutých. Zažijte bývalý černouhelný důl Kukla v noci. Čeká vás hororová týmová hra, plná tajemství, napětí a adrenalinu. Projděte temná zákoutí Permonia a odhalte, co mělo zůstat navždy utajeno. Strach v Permoniu, řád zapomenutých. V sobotu 29. srpna od 21 hodin. Kapacita je omezena, vstupenky pouze předem online na permonium.cz.
0: Další hity před náma. Len Savali a Rita Ora, hrát bude Higher. Zahraje taky Felixena, Kaskára dohromady a nebo DJ Saš. V další hodině koukneme opět co nového v Brně a bude tu Janča Houbová, která nám představí aktuální kino novinky.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Cyrus, End of the World.
1: Miley Cyrus, End of the World. 4:08 jdeme mrknout na dopravu.
2: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
1: Kde pak máme komplikace. Na D1 196,5 km ve směru na Prahu. Pozor. Havárka, osobní auto s nákladňákem. Kolona má asi 4 km. Dále pak Rajhrad, Štefánikova ulice. Tady havarovalo nákladní auto do dopravní značky. Na Brněnsku, kdo jede do Medlova od Letců. Tady se srazilo osobní auto se srnkou. Tady velmi opatrně. No a jinak ještě na D52, pozor, 23. kilometr směrem na Brno, odstavený autobus. Šťastnou cestu všem, kdyby něco volejte, nebo použijte naši aplikaci.
2: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
1: Jak to vidí meteorologové, teploty dnes 26 až 29 stupňů Celsia. Aktuálně venku měříme 17 stupňů.
2: Free Radio. Hudební novinky.

0: Banks, Jan Kaskáda, Boy You Turn Me. 12 minut po 8, přátelé, zimní stadion na úvoze dostal po letech nový kabát. Proměnou prošlo hlavně jeho technické a provozní zázemí, které už v řadě případů dosluhovalo. Stadion v jihomoravské metropoli funguje už 70 let. A rekonstrukce vyšla bezmála na 10 milionů korun a začala na začátku dubna. Hlavní práce byly hotové v polovině prázdnin a následně se poté testovalo. Co se obměnilo, tak například betonová plocha pod ledem, chladicí systém a taky potrubí. Ano, zimní stadion na úvoze. Nový, pojďme ho vyzkoušet. A my jdeme na muziku. Len Savali, Jason Derulo, za chvilku Redfu, bude tu DJ Saš a taky Yves V a Conor Maynard.
1: Free Radio, Free Brněnský rádio. Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107 FM.

0: juicy wiggle. Yeah, baby.
1: Free Radio. Zpátečka Fríčka. 19.97.

0: DJ Sash Stay, rok 1997. Zpátečka. 8.29, zprávy od Katky, doprava za chvilku i počasí, pojďme na to.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
2: Jsou tu zprávy, vítejte. Zimní stadion na brněnském Úvoze prošel modernizací. Týkala se technologického i provozního zázemí. Vyšla bezmála na 10 milionů korun. Náklady pokryla dotace města Brna. Česká filmová a televizní akademie dnes oznámí, který film bude Českou republiku zastupovat v boji o americkou cenu Oscar v kategorii nejlepší zahraniční film. Sedmičlenná předvýběrová komise v čele s předsedkyní Klárou Tasovskou z 10 filmů přihlášených producenty vybrala 5 snímků. Čika čeka, kdyby se holuby proměnily ve zlato, Neporazitelní, Pět švestek a Poberta. V Pekingu se od 22. do 26. srpna uskuteční druhý ročník světových her humanoidních robotů, kterých se letos zúčastní více než 2000. Organizátoři očekávají 666 týmů a 2056 robotů z 16 zemí, což je zhruba 4x více než při loňské premiéře. Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje zatím nerozhodl o postoupení práv na řízení extraligy a převedení marketingových práv z platnosti od sezony 2032-33. Po včerejším zasedání svazoví představitelé uvedli, že v jednáních budou pokračovat.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: A my pokračujeme s dopravou, jdem se podívat, kde pak máme komplikace. Pozor si dávejte stále na D1 196. a půltý. Směrem na Prahu tady se střetlo osobní auto s nákladňákem, kolonama asi 4 kilometry. Rajhrad, Štefánikova ulice, tady je havárka nákladního auta do dopravní značky a pozor, kdo jede od Pohořelic směrem na Brno, na 23. kilometru D52, odstavený autobus, šťastnou cestu, kdyby cokoliv, volejte, my to rozhlásíme, hlavně opatrně.
1: Dopravní linka Free Rádia, volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Tak, odpoledne by mělo být slunečno. Snad. Alespoň takhle to hlásí meteorologové. Aktuální teplota 18 stupňů, odpolední maxima 26 až 29.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Spoustu let se nám vědci snažili namluvit, že ze sacharidů konzumovaných po 18. hodině stloustneme. Nyní se ale zjistilo, že sacharidy vůbec neví, kolik je hodin.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Steve Aoki, Radio 8.38 na Frýčku. Janule nám prozradí a doporučí, na co vyrazit do kina. Pojďme na čerstvé kino novinky.
1: Free Radio, novinky v kinech.
2: Tento týden pro vás máme český rodinný animák Tajemství křišťálové planety. Díl se odehrává v budoucnosti, kdy lidstvo začalo obývat mimozemské planety. 11letá Rea se stěhuje se svým otcem Valentínem na jednu takovou, aby začali nový život. Strach ze změny, který Rea má, rychle rozptýlí její nový soused, vrstevník Andy. Společně objeví utajený systém podzemních chodeb a stvoření v něm přebývající. Před zlotřilými záměry chamtivého guvernéra se Rea a Andy rozhodnou uchránit mládě roztomilého domorodého tvora. Povedený animák od tvůrců Čtyřlístku anebo Lýchožroutů. V hlavních rolích uslyšíte Jiřího Lábuse, Patricí Solaříkovou, Miroslava Táborského, Bereniku Kohoutovou anebo Terezu Bebarovou. Tak vemte malé ladiče Frýčka a vyrazte na nový animák Tajemství křišťálové planety.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
4: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti z AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
5: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
6: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
5: Objevte zapomenuté životy a místa.
6: Více informací na štetl.cz.
7: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
1: Free Radio 107 FM.

0: Tak muzika, u které se trošku nadzvedávají prdelky, možná bych to pojal i jako takovou drobnou ranní rozcvičku. Barakuda S-Up na Free Radio. 8 hodin 54 minut. Aktuální čas. Pojďme se podívat, kam se dá vyrazit.
1: Free Radio. Kam vyrazit?
2: Zveme vás na Strach v Permoniu. Řád zapomenutých. Zažijte bývalý černouhelný důl Kukla v noci. Čeká vás hororová týmová hra plná tajemství, napětí a adrenalinu. Projděte temná zákoutí Permonia a odhalte, co mělo zůstat navždy utajeno. Strach v Permoniu, Řád zapomenutých. V sobotu 29. srpna od 21 hodin. Kapacita je omezena, vstupenky pouze předem online na permonium.cz.
0: Co nás čeká za music? Za chvilku ta nejnovější Kaskáda Utopia. Rád bude i Regret Call On Me. Dáme zpátečku, tentokrát vzpomínka na Imona Fuck It, ale v rychlejší verzi od Floridy Ice & Sea. Blíží se nám 9. hodina, po 9. mrkneme na zajímavosti, co řešili strážníci městské policie Brno nebo i brněnští kriminalisté.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Takhle byly Chris Cross Amsterdam, Willy William, My Oh My, žavá novinka na Free Radio, 6 minut po 9, pojďme omrknout dopravu.
1: Víme, kde to housne, doprava Free Radio.
0: Počítejte s kolonami, D2, ano, tady vidím kolonu, která sahá až k, dá se říct, na úrovni Rebišovic, vás zastaví. Je to před Chrlicemi, zdržení minimálně nějakých 15-20 minutek. Ještě koukám, celku dlouhá kolona je aktuálně teď i od exitu 3 Chrlice po exit 7 Modřice. Je to trasa od Olympie směrem na Želešice, tak tady dávejte taky velkýho majzla. Co se týče dálnice D1, od exitu 203 tady vidím kolonu až právě k tomu exitu 196. Opatrně, ať to dobrzdíte, pokud jedete od Vyškova na Brno. No a v centru města Brna docela husto máme na opuštěné Hladíkova zvonařka Dornych, na Ksence postojíte, taky Poříčí, Vídeňská hlásí kolony. Kde máme problém? Stále Rajhrad, Štefánikova ulice, nákladní auto havarovalo po ránu, velmi po ránu. Do dopravní značky ještě stále tam probíhá vyšetřování, tak buďte opatrní a kdyby cokoliv, tak se nám ozvěte buď přes naši apku, a nebo na telefonu.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Čekal jsem to mnohem hezčí, meteorologové hlásili pro dnešek. Střídavě oblačno až polojasno a čekám furt na to sluníčko, na to polojasno. Tak zatím nic. 19 stupňů, teplota nám pomalu stoupá nahoru, odpoledne 26 až 29.

0: Amy v remixu od Regret. 14 minut po deváté, jdeme na čerstvé krimi zprávy. Pan Václav Kadraba, mluvčí strážníků městské policie Brno, připraven, je horká linka, právě teď nachystaná.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka.
2: Hezký den všem posluchačům Free Radia. Rozrušeného muže ve společnosti ženy oslovili strážníci v pondělí večer v Černovicích. Podle svědka prý rozbil zpětné zrcátko zaparkovaného Mercedesu. 33-letý muž při volané hlídce vysvětlil, že čekají na sanitní vůz z důvodu zdravotních problémů jeho 25-leté známé. Oba byli opilí a nadýchali více než 1,5 promile alkoholu. Muž odpovídající popisu strážníkům odezdaně řekl, že neví, jestli zrcátko poškodil, ale možné to je. Hlídce se nakonec podařilo kontaktovat uživatele vozidla, který odhadnul způsobenou škodu na 5000 korun. Strážníci muži vysvětlili, že se tím stal podezřelým ze spáchání majetkového přestupku a zodpovídat se bude úředníkům. Děkuji za pozornost a přeji příjemný poslech.

0: Hlava, ramena, kolena, palce, head, shoulders, knees and toes. Tohle byli Offenbach. Přátelé, jdeme pokračovat krimi zprávy v plném proudu. Pojďme se podívat za brněnským toxic týmem. Více informací právě teď opět na Horké lince.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka.
2: Dobré dopoledne. Kriminalisté brněnského toxi týmu završili v první polovině srpna 4měsíční práci na případu skupiny, která vyráběla a distribuovala pervitin v Brně i na dalších místech kraje. Při realizaci bylo klíčové správné načasování. Domovní prohlídky totiž probíhaly současně na třech adresách, aby se podezřelí nemohli zbavit důkazů. Po zadržení čtveřice zásahovou jednotkou policisté zajistili 0,5 kg pervitinu, 4 varny a téměř 750 000 korun v hotovosti. Drog měli podezřelí uskladněno opravdu velké množství. Balíček s pervitinem našli kriminalisté například i v mrazáku. Také nasazení zásahové jednotky nebylo zbytečné. Objekty totiž střežili 3 psy bojových plemen a uvnitř policisté nalezli také plynovou pistoli. 2 ze zadržených navíc nejsou policistům neznámí, už v minulosti byli za výrobu drog odsouzeni. Všichni 4 obvinění skončili ve vazbě a čekají na soud. Stíhání jsou pro nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Přeji pěkný den a naslyšenou.

0: Pátečka za námi, 9 hodin 30 minut. Katka, mám pro vás zprávy. Pojďme se podívat, co je nového za chvilku. Čerstvá doprava a taky počasí.
1: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
3: Přeji hezké ráno. Výslechem svědkyně včera ukrajinského soudu v Brně pokračovalo projednávání případu dítěte popáleného cigaretou. Obžalovanými jsou muž z Brna, který podle státní zástupkyně způsobil kojenci popáleniny na obou chodidlech, a matka dítěte, která údajně situaci včas neřešila. Další termín hlavního líčení je nařízen na 29. září. Výstava českých korunovačních klenotů se pro veřejnost oproti původnímu plánu otevře o den později, tedy v sobotu 19. září. Důvodem je páteční konání protokolární akce v areálu Pražského hradu. Korunovační klenoty budou ve Vladislavském sále pro veřejnost vystaveny zdarma do pondělí 28. září. Popová legenda Madonna včera získala nejvíce nominací na hudební ceny MTV. Druhý nejvyšší počet nominací má Taylor Swift, která je označována za jednu z nejúspěšnějších zpěvaček 21. století. Madonna před více než 40 lety svým provokativním vystoupením proslavila udílení těchto cen. Do aukce míří dres basketbalisty Michaela Jordana z finálové série NBA v roce 1998, v níž legendární hráč Chicago Bulls získal poslední ze svých 6 mistrovských titulů. Čeká se, že by mohl být vydražen nejméně za 10 milionů dolarů. Aukce se koná v září.
2: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Vyrážíme na silnice umrknout, jak to vypadá. Aktuálně pozor na D1, 196. a půltý směrem na Prahu. Tady se střetlo osobní auto s nákladňákem. Kvůli tomu je tady kolona nahlášená. No a jak vypadá centrum města Brna? Tady musím pochválit. Nebouráme aktuálně, ale hustý provoz na ulici Křenová, Olomoucká, Hladíkova, Zvonařka, Dornych. Tady ještě drobné kolony jsou. Koukám se ještě i na Bratislavskou ulici, Mladé Horákové. Tady chviličku postojíte. Horší je to na dálnici D1 exit 201 Brno Slatina až po křížení D1 s D2 a na D2 kolona od Olympie na Brno. Šťastnou cestu.
2: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Jak to vidí meteorologové? Tak, přátelé, má být teplo. Jakž takž. 26 až 29 stupňů Celsia, to jsou odpolední maximální teploty. Jinak dneska snad bez deště. Zítra teploty 27 až 29 stupňů.
2: Roman Koloděj. Free Radio.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
6: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
5: A mytí oken?
6: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
7: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
11: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývají poslední dvě vystoupení.
12: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
13: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zdrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
14: 9 hodin 42 minut. Blíží se nám 10. s 10. opět rozjedeme tajemný film. Ano, budeme nadělovat. Mám tady pro vás poukázku v hodnotě 300 korun voucher na pizza bombastika, kterou najdete pětkrát v Brně a to se vyplatí. Tak dobře, poslouchejte za chvilku. Budu prozrazovat první nápovědu a ty nápovědy budou celkem 4.
15: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Mr. Prezidento, I give you my heart. Rok 1996, vzpomínková věc. Před námi další skvělá muzika, krom toho i tajemný film. Už za chviličku prozradím, co budeme dneska hledat. Můžu taky jako drobně nakousnout, že budeme hledat českou hezkou komedii. Kacej, za chvilku Animal. Rád bude taky Blast Madonna. A nebo pak i to muzika z Francie Live on Video. Roman Koloděj s vámi ještě hodinku, tam budeme nadělovat parádní poukázku, konzumaci za 300 na pizza Bombastika, kterou najdete pětkrát v Brně.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

DNC Buddy Moves na Free Radio. 4:10 a jdeme na první nápovědu z tajemného filmu. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio. Tak přátelé, dobře poslouchejte. Pojďme prozradit tu první nápovědu. Dneska budeme hledat českou komedii, která byla natočena v roce 2010. Celku mě mrzí, ta komedie vůbec není špatná. 31% hodnocení, no, to není moc. Ale komedie je to dobrá, to nebudeme řešit. Tak, první nápověda za námi, rozmýšlejte. Za chvilku se podíváme i na nějaké zajímavosti, co se staly třeba při natáčení a tak dále. Free Radio, hudební novinky.

Hansa Kuduro, Don Omar. 11 minut po desáté, jdeme na tajemný film, připravená je nápověda číslo 2. Tajemný film, na Fíradiu. Přátelé, jdeme se kouknout, kdy k nám tento snímek dorazil. 25. února roku 2010 jsme na něj poprvé mohli zajít do kina. Tenhle ten film, nebo tato komedie vydělala za první víkend promítání v kinech 6,7 milionu korun. Snímek se v kinech udržel úctihodných 14 týdnů a za tu dobu vydělal celkem 33,6 milionů. Na to, že je to tak jako hodnocený, podhodnocený, řekl bych, tak to nebylo vůbec špatný. Natáčení bylo komplikované, protože probíhalo v některých lokacích i v pralese, kde byly nebezpeční hadi. Tak. Tohle by mělo stačit. Kacej, za chvilku Gabry Ponte a dáme nápovědu číslo 3. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: film. Tajemný film.
1: Tak jdeme na to. Přátelé, film, který dneska hledáme jako tajemný, je natočen podle knižní předlohy od Miloslav Švandrlík. Celkově mu to vlastně věnovali. Ano, ten film je věnován Miloslavu Švandrlíkovi. Natáčel se celkem 40 dní. A 14 dní z toho se natáčelo v Keni ve vesnici Itibo a městečku Kakagema. Kakamega. Pár záběrů bylo natočeno i v českém ráji. Tak, 3 nápovědy jsou venku. Poslední, 4., tu vám prozradím opět až po zprávách.

0: Dále je pak i to Live on video. Přesně 10.30, čas na zprávy, koukneme, co nového Petra přichází a za chvilku doprava. Mrkneme i na počasí a vy čekáte určitě na tu poslední nápovědu z tajemného filmu. Ta tady bude za pár minut, tak počkejte na ní.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
2: Pěkné dopoledne. Masarykova univerzita slaví úspěch v mezinárodním šanghajském žebříčku, který posuzuje kvalitu vědy a výzkumu na vysokých školách po celém světě. V českém srovnání dosáhla na nejlepší výsledek ve své historii a o první příčku v Česku se dělí s Pražskou univerzitou Karlovou. Česká republika vyšla do boje o Oscara v kategorii mezinárodní celovečerní film československý dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Rozhodlo o tom hlasování členů České filmové a televizní akademie. Česká režisérka Pepa Lubojacky v dokumentu natočeném na mobilní telefon zkoumá, proč se její bratr a dva bratranci ocitli bez domova a potýkají se závislostí. Ukrajinské drony v noci na dnešek zasáhly rozsáhlé logistické centrum u Moskvy. Kyjev letos zesílil útoky na Rusko a pomocí raket dlouhého doletu a dronů útočí na vojenský průmysl a energetická zařízení. Stále častěji také bombarduje obrovské sklady společnosti, známé jako ruská obdoba Amazonu, a ničí zboží v hodnotě miliard dolarů. Tenistky Sára Bejlek a Marie Bousková postoupily na turnaji v Cincinnati do osmifinále. 20-letá Bejlek porazila nasazenou 16-ku Jekaterinu Alexandrovovou z Ruska. Turnajová 22-ka Bousková zdolala o 9 příček výše nasazenou Američanku Ivu Jovičovou.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme omrknout, jak to vypadá s dopravou. Aktuálně na trase, kdo jede ze Svitav na Brno za odbočkou na Boskovice. Havárka dvou osobáků, dávejte na to pozor. No a další problémy nemáme. Kolony, akorát tak ty nás trápí na dálnici D2 od exitu 3 Chrlice a ještě stále exit 201 Brno Slatina. V centru města Brna drobné zdržení na ulici Křenová. Na Trníte, taky na Pekandě tady vidím malinkou kolonu, ale to je na 2-3 minutky. Šťastnou cestu, kdyby cokoliv, volejte nebo použijte naši apku.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Denku aktuálně 21 stupňů, odpoledne 26 až 29.
3: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. LK Clean Brno @gmail.com

0: Pretty Woman.
1: A Gabri Ponte. Pretty Woman.
0: Aztek, Pitbulláč, Gabri dohromady, Pretty Woman, 10 hodin 38 minut, my jdeme na tajemný film.
2: Tajemný film, tajemný film, na Free Radio.
0: Tak přátelé, hlavní hrdinou tohoto snímku Jaroslav Šmíd, bohužel už mezi námi není, mladý herec, zemřel ve věku 47 let 15. listopadu roku 2017. Proč jsem ale vybral dneska tento film? Protože dneska slaví narozeniny 53. herečka, která se tu objevila. A tou herečkou je Adéla Gondíková. Hrála tady i s Jirkou Langmajerem, Tereza Bebarová tady hrála, Eva Holubová a spoustu dalších. Tak, jak se ten film jmenuje?
2: Tajemný film.
0: Můžete volat 790 107 107. Vidím, že dneska někdo velmi rychlej připravený. Kdo pak tam? Dobrý den.
3: Zdravím, tady Robert.
0: Robert. Roberta zdravíme. Roberte, jaký jsme hledali tajemný film? Pojď nám to prozradit.
3: Doktor od jezera Hrochu.
0: Doktor od jezera Hrochu jsem slyšel a to je správně. Ano. Tak moc gratuluju, konzumační poukázka. Děkuju, za 300, nemáš zač, za 3 kilča, pizza bombastika, kterou najdeš 5x v Brně, tvoje, tak si užij nějakou dobrou baštu a vydrž mě na telefonu, Roberte, jo?
3: Jasně,
0: není zač. Doktor od jezera Hrochů, byl dnešní tajemný film, dneska to bylo jednoduchý.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
12: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. 2 týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
2: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: Zveme vás na strach v Permoniu, řád zapomenutých. Zažijte bývalý černouhelný důl Kukla v noci. Čeká vás hororová týmová hra, plná tajemství, napětí a adrenalinu. Projděte temná zákoutí Permonia a odhalte, co mělo zůstat navždy utajeno. Strach v Permoniu, řád zapomenutých. V sobotu 29. srpna od 21 hodin. Kapacita je omezena, vstupenky pouze předem online na permonium.cz.
0: Free Radio 107

0: tohle byli Offenbach, 10 hodin 56 minut. Čas akurát.
1: Čas na, akurát
0: na předávání.
1: Ano. Tak. Krásné dopoledne všem posluchačům.
0: Nádherné dopoledne. Jak to máme dneska? Dneska jsi do tří?
1: Já jsem dneska do tří, ano. Po mně Lukáš Bartl.
0: Přátelé, dneska si vyzkoušíme takový maratónek. Mm-hmm. Dneska tady bude kolega Lukáš Bartl od 3 hodin odpoledne až do 8 do večera.
1: A on to zvládne, on je šikovný.
0: On je šikulá. Těšte
1: je to kluk
0: se šikovný. Těšte se. Za chviličku další muzika. Tohle je DJ Matrix a Karolina Marquez. Tady taky Mikolas a Trips, a nebo Samba.
1: To je muzika, co mám ráda.
0: To máš ráda, tak co? Už je to tvoje, mějte se krásně, zítra se budu těšit zase v 7.
2: Free Radio, jediné opravdu taneční rádio v Brně.

0: Edvard Maja a Alicia na Free Radio po 11. hodině. Ludvíkové mají dneska svůj den. Jsem přeskočila ze středy na čtvrtek, takže Ludvíkové. Přejeme všechno nejlepší. S vámi ve studiu Petě Hlávková. Show business zažil veselku a kdo jsou ti šťastní, tak se dozvíte za chvíli. Teď přehled novinek.
1: Free Radio. Hudební novinky.

0: Celebrity Show. Celebrity Show na Fíradio.
1: Co by to bylo za svatbu bez pořádné hostiny? Veronika Biasol a Matěj Dejdar se na svou veselku pozvali jen okruh blízkých přátel a rodinu. No a po obřadě se všichni shromáždili ve venkovním altánu, kde proběhlo slavnostní hodování. Novomanželé tradičně seděli po svém boku, no a vzali se po roce vztahu a my jim přejeme hlavně hodně štěstí. Teď už Mikolas a Traps.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Líny a Samba de Janeiro z roku 97 na Free Radio, jdeme na další muziku. Za chvíli už Daxos. Budou to i Italo Brothers.

0: nebo Katy Perry za chvíli zprávy.
1: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše. Od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou. V 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250. Guláše v ceně. Sunday Guláš Fest hřiště Sokolnice 29. srpna. Sundayfest.cz.
2: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti s AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Pěkné dopoledne. Už brzy začne oprava hráze brněnské přehrady. Povodí Moravy vybralo zhotovitele stavby. Dopravní omezení ale čekají řidiče a chodce už od 31. srpna. Tato částečná uzavírka však nesouvisí s opravou hráze, ale s údržbou malé vodní elektrárny. V Česku přibývá studentů ve zdravotnictví. Podle nově zveřejněných statistik ministerstva roste zájem o lékařské i nelékařské studijní obory. Například o obor všeobecná sestra. Rezort se snaží mladé lidi nalákat pomocí podpůrných programů, do kterých vložil miliardy korun. Společnost OpenAI, která stojí za chatbotem ChatGPT, zpomalí vývoj svých modelů umělé inteligence. Firma chce nejprve upravit systémy používané k výzkumu a trénování AI. Reaguje tak na incident z minulého měsíce, kdy testovaný AI agent bez vědomí pracovníků OpenAI napadl počítačové systémy jiné firmy zabývající se umělou inteligencí. Hokejisté Mladé Boleslavi prohráli v přípravném utkání na nový ročník extraligy na ledě prvoligové Jihlavy 3-4 v prodloužení a ve čtvrtém testu si připsali třetí porážku. Třinec zvítězil doma nad Zvolenem 4-0 a uspěl i ve třetím duelu. Karlovy Vary porazili i díky hetriku útočníka Jana Bambuly prvoligový Sokolov 6-3.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Pozor, vy, co jedete na Sebranice, respektive i na Svitávku, tak u Voděrát je uzavřená silnice až po kruháč, který právě míří na Sebranice. Vyšetřuje se zde dopravní nehoda dvou osobních vozidel. Pokud můžete, tak využijte objízdnou trasu přes Skalici nad Svitavou. Komplikace jsou hlášeny i na D1 na 195. kilometru z Brna na Vyškov. Se střetlo osobní auto s nákladním a kolona už má přes 2 kilometry.
3: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: 22 stupňů aktuálně máme v centru města Brna. Během odpoledne by nám to mělo vyšplhat ještě na nějakých 27. Co se týče zítřejšího dne, počítejte s tím, že se teploty budou pohybovat zhruba na 28 stupních a očekávají se celodenní přehánky. Teď už Daxos.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Po cestě v taxíku se obrátí cestující na pana taxikáře s prosbou o pomoc a povídá: prosím vás, ženská je mě nevěrná, potřebuji, abyste šel se mnou domů a dosvědčil její nevěru. Určitě tam bude mít chlapa. Dohodnou se na ceně za tuto službu a vyrazí domů. Když doma v ložnici muž odkryje deku, opravdu je tam ukryt vedle ženy cizí chlap. Manžel vytáhne pistoli, namíří na něj a manželka začne zoufale křičet: Pepo, Pepo, nestřílej, to on koupil náš Mercedes. To on nám zaplatil dovolenou v Karibiku a to on přispívá při tvém platu na chod naší domácnosti. Pepo, prosím tě, nestřílej. Manžel smutně sklopí zbraň, podívá se na pana taxikáře a zeptá se ho: co vy? Co vy byste dělal? No tak to já bych si toho pána přikryl, aby se mi nenachladil.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: na Fee Radio.
1: 44-letý choreograf Jamie D sdělil na sociálních sítích radostnou novinku. Konečně se s partnerem Richardem dočkají nového přírůstku do rodiny. Roky prý toužili po dítěti, až bylo jejich přání vyslyšeno. Cesta byla prý zdlouhavá, ale úspěšná. Miminka se dočkají díky náhradní mamince a dítě by se podle Jamieho mělo narodit za pár měsíců, tak gratulujem.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
3: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývají poslední dvě vystoupení.
4: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Free Radio 107,9.

0: Britney na Free Radio, my už pokračujeme další muzikou, jaká bude? Volume doprava, budou to Afrojacksy a David Guetta. Taky novinka, pro kterou můžete hlasovat v naší hitparádě Top 107 od Martina Garrixe s Edem Sheeranem. A zazní Aztek a DJ Coco na Free Radio.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

Galantis, Lukas and Steve a Ilira na Free Radio po 12. hodině. Zimní stadion na Úvoze prošel rekonstrukcí za téměř 10 milionů a co má nového, tak to vám povím za chvíli. Free Radio. Hudební noviny.

0: Zimní stadion na Úvoze v Brně má za sebou jednu z nejvýraznějších rekonstrukcí posledních let. Modernizace za bezmála 10 milionů korun se zaměřila především na technologické a provozní zázemí, které už bylo na konci životnosti. Hala dostala nový chladicí systém, potrubí i betonáž ledové plochy. Investice má snížit energetickou náročnost stadionu a zároveň i zlepšit kvalitu ledu. Náklady na rekonstrukci pokryla dotace města Brna, teď už Aztek a DJ Koko na Free Radio.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio. Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107 FM.

0: House of Bass na Free Radio. Další muzika vás čeká. Jaká? Pojďte si to poslechnout právě teď. I'm sexy and I know it. K vašim uším už za chvíli letí LMFAO. Zazní Jasper Forks. Za mě stále ještě úžasný Jacksony a Rafaela Cara. Tohle se prostě neohraje nikdy. Za chvíli zprávy.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland ve Zvoli nad Pernštejnem, největší zábavní přírodní park u nás. Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show. Šikland, to jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou. Kompletní program najdete na sikland.cz.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Přeji hezkou středu. Dělníci v Kšírově ulici spravili vodovod a teď následuje oprava povrchovozovky. Řidiči se tak musí připravit na další dopravní omezení. První etapa opravy povrchu začne v pátek a potrvá do neděle. Cesta bude neprůjezdná v úseku ulic Sokolova a k terminálu. Během posledního prázdninového víkendu se práce přesunou na druhou polovinu silnice. Ministr zahraničních věcí Petr Macinka před úterním jednáním s ministryní financí Alenou Schillerovou oznámil, že by rád prodal některé nemovitosti v majetku ministerstva. Jedná se primárně o budovy v zahraničí v hodnotě stovek milionů korun. V některých případech jde podle Macinky o starodávné příběhy, u kterých se prodej táhne celé dekády.

0: Ve Francii začíná tento týden platit zákon o asistované sebevraždě a eutanázii. Ve francouzské sbírce zákonů bylo dnes vydáno znění zákona, který schválil francouzský parlament v polovině července. Zákon umožňuje využít asistované sebevraždy pacientům, kteří mají vážnou a neléčitelnou nemoc, jež jim způsobuje nesnesitelnou bolest. Fotbalový klub Artis Brno podal protest proti několika verdiktům rozhodčích v nedělním utkání 4. ligového kola v Ostravě. Podle představitelů nováčka nejvyšší soutěže měla rozhodnutí zásadní vliv na průběh i konečný výsledek zápasu, který domácí Baník vyhrál 1-0.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
2: Stále se zde ještě došetřuje dopravní nehoda dvou osobních vozidel, která se stala ve směru na Sebranice. Silnice stále ještě uzavřena, kdo můžete, využijte objezdné trasy, a to na Skalici nad Svitavou. Bouralo se na prvním a půltém kilometru dálnice D1, D2 ve směru do Brna. Tady pozor, máme v sobě dvě nákladní vozidla. Tady už nám velmi houstne provoz a stále se ještě rozjíždí kolona na D1 kolem kilometru 190. Tady si stále ještě postojíte 15 minut. Byla zde dopravní nehoda, která už je ale odklizena. Pomalu se to rozjíždí. Kdybyste věděli o čemkoliv dalším, co se děje na silnicích, a chtěli to dát vědět i ostatním řidičům na cestách, volejte naše dopravní linku, my to pošlem dál.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
2: 23 stupňů máme aktuálně v Brně. Během odpoledne očekávejte slabé dešťové srážky, ale na bouřky to určitě nevypadá. Zítra očekávejte denní maxima tady v Brně kolem 28 stupňů a během odpoledne by nám mohlo sprchnout.
3: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. lkclean@brno.gmail.com.
2: No a za chvíli více o tom, že oprava bezmála 90 let staré hráze brněnské přehrady do měsíce začne. Teď už ale MPL LMFAO.

0: Oprava bezmála 90 let staré hráze brněnské přehrady do měsíce začne. Povodí Moravy vybralo už zhotovitele a v současné době probíhá podpis smlouvy o dílo. Dopravní omezení ale čekají řidiče a chodce už brzy. Ještě než začnou samotné opravy hráze a s nimi spojená omezení, předcházet tomu bude ještě jiná částečná uzavírka a ta začne 31. srpna. Nesouvisí s opravou hráze, ale s údržbou malé vodní elektrárny. Teď už Las Frequencies na Free Radio.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio.
2: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
1: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Lemonize na Free Radio Song z roku 2007 a my už jdeme na další muziku. Všechy stání jsou klá. Taky LMFIO a Laurent Bennett. Nebo Italo Brothers.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Laguna Rock, Party Rock Anthem.
1: Ladíte vlno 107 FM, máme po 13. hodině, za chvíli nás čeká dnešní jazykolam, tak si nachystejte jazyky, teď ale přehled novinek.
2: Free Radio, hudební novinky.

0: Nevaž se, rozvaž se.
1: No a já mám pro vás dnešní dávku jazykolamu, můžete se nachystat, dnes to bude celku jednoduché, bych řekla. Pralinku prolezla prý plíseň. Pralinku prolezla prý plíseň. Tak já si myslím, že je to v celku jednoduchý, zkuste si to sami nahlas. Pralinku prolezla prý plíseň. Prý plíseň, jasně, tak mně už to nejde. Pralinku prolezla prý plíseň. Tak zkuste si sami, kolikrát to dokážete říct. Teď už ale Michal Kury na Free Radio.
0: Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevyplazuj, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: skin, oh my god.
1: Free radio. Free radio. Free radio.

0: Sex Paradox na Free Radio Song z roku 1999 a my už jdeme na další muziku. Za chvíli se těšte na Emu. Zaspívá i Ed Sheeran. Nebo Just Glynn, teď už ale zprávy s Peťou.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radio.
2: Hezké odpoledne. Brno plánuje pokácet 30-letý Jínan v ulici Slovákově, a to kvůli kolizi kořenů s kanalizační přípojkou, i když obyvatelé upozorňují na jeho význam pro ochlazování ulic. Místní se o záměru strom pokácet dozvěděli náhodou, až po nabytí právní moci rozhodnutí. Jínan je součástí unikátního stromořadí v Brně, kde liniová výsadba Jínanů dvoulaločných je ojedinělá. Místo něj budou vysazeny dvě ambronie. V Mariánských Lázních se dnes rodina i veřejnost rozloučili se spisovatelem Vladimírem Páralem, který zemřel v neděli 9. srpna v chebské nemocnici, den před svými 94. narozeninami. Smuteční obřad se konal v kostele na Nanebevzetí Panny Marie ve městě, kde v posledních desetiletích střídavě s Prahou žil. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt oznámil, že kontroly na hranicích země budou pokračovat nejméně do konce tohoto roku. Rozhodnutí zdůvodnil obavou z pokračující nelegální migrace na vnějších hranicích Evropské unie. Na mistrovství světa v závodech horských kol bude na konci srpna startovat 20 českých bikerů v čele s Ondřejem Cinkem a největší medailovou nadějí Barborou Bukovskou. Šampionát v cross country a sjezdu se uskuteční od 26. do 30. srpna v Itálii.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Stále se ještě došetřuje dopravní nehoda dvou nákladních vozidel, které se srazily na dálnici D2 ve směru na Brno na 1.5 kilometru. Vypadá to, že houstne i trochu dálnice D1, postojíte si od Kývalky v přerušované koloně až po 196. kilometr. Kdybyste věděli o čemkoliv dalším, co se děje na silnicích a chtěli to dát vědět i ostatním řidičům na cestách, volejte naši dopravní linku nebo využijte apku Frýčka.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: 25 stupňů aktuálně hlásí Brno, ještě by nám to na těch 27 mělo vystoupat. Co se týče zítřejšího dne, očekávají se teploty v Brně kolem 29 stupňů. Teď už Emo.
1: A teď už tvoje muzika na prvním místě. Free Radio, Free Radio, Brno 107 FM. LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. LK Clean Brno @gmail.com.

0: jasné. Doprava Free Rádia.
1: Dorazil nám vzkaz na naši apku Free Rádia do dopravy, tak pojďte si to poslechnout, co se děje v Brně.
2: Na Kamenici, za věznicí, opět stojí městská policie a měří tak rohu z plynu.
1: Děkujeme za informace, prosíme rohu z plynu, buďte opatrní, zkontrolujte, že svítíte, že jste připoutaní a kdyby něco, volejte naši dopravní linku nebo opět využijte apku Frýčka.
0: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Free Radio 107 FM. 107 FM.
3: Hey yo, Jess.
4: Oh yeah. Oh yeah.
3: Say something to her. Holla at
4: her. I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt.
3: Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Prý Radio, burza práce.
2: Dnes se hledá pokladní na čerpací stanici, náplní práce je práce na pokladně a se zbožím, komunikace se zákazníky, příprava rychlého občerstvení a 12-hodinové směny denní i noční požadují hlavně samostatnost, flexibilitu a komunikační schopnosti a nabízí plný úvazek, plat 30 až 34 tisíc měsíčně a slevu na palivo a další benefity. Kontakt a více informací najdete na webu freeradio.cz/burza práce.
1: Free job.
2: Také se do Brna hledá řidič nebo řidička, náplní práce je přeprava zboží nákladním vozem, manipulace s hydraulickým čelem a rozvoz zásilek v rámci Brna a okolí. Požadují hlavně řidičské oprávnění skupiny C, znalost českého nebo slovenského jazyka na pokročilé úrovni, zodpovědnost a spolehlivost a orientaci v Brně a okolí, to bude určitě výhodou. Nabízí plný zkrácený úvazek, plat 51 až 57 tisíc měsíčně, pohodový dispečink, moderní vozový park a víkendy a svátky budete mít vždy volné. Kontakt a více informací najdete opět na našem webu freeradio.cz/burza práce.
1: Free job. Free job na Free Radio.
3: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
4: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
5: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
4: A mytí oken?
5: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
6: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
10: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
11: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
12: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
13: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
14: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
13: Objevte zapomenuté životy a místa.
14: Více informací na stetl.cz.
15: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti s AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
1: Free Radio 107 FM.

0: Bob Sinclair na Free Radio ve 13:57 a to je nejvyšší čas si představit další muziku. Těší se na vás už za chvíli Kygo a Ava Max. Dáme se i novinku z naší hitparády od Iny. A budou tu Shows a David Guetta. No a protože nám taky nastává hodinka plná tipů, kam vyrazit, tak já už vám nějaký tip posílám právě teď.
1: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Komedii Otevřené manželství nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20 hodin. Zveme vás na Strach v Permoniu, řád zapomenutých. Zažijte bývalý černý

0: navždy utajeno. Strach Permoniu, řád zapomenutých. V sobotu 29. srpna od 21 hodin. Kapacita je omezena, vstupenky pouze předem online na permonium.cz.
1: Free Radio 107 FM.

0: Ladíte vlnu 107 FM, divadlo se v Brně přesune pod širé nebe. Festival nabídne nový cirkus, loutky, aktuální témata. Já vás tam pozvu za chvíli.
1: Free Radio. Hudební novinky.

0: Kam vyrazit?
1: Letní kulturní program v centru Brna bude pokračovat i po skončení festivalu Uprostřed. Už zítra začne 22. ročník festivalu pouličního divadla a nového cirkusu Na prknech, dlažbě i trávě. Moravské náměstí a především Bjersnův sad nabídnou až do pondělí 24. divadlo, nový cirkus, loutky, koncerty i program pro rodiny s dětmi. A dobrou zprávou je, že vstup na celý festival je zdarma. Teď už Lučenzo.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Pátečka Frýnádia. Pátečka Frýčka.

0: Precioso Marvin na Free Radio, jdeme na další muziku. Za chvíli se můžete těšit, že zazní klas. Taky September. Nebo Imagine Dragons, teď už ale zprávy s Peťou.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radio.
2: Hezké odpoledne. Křižovatka u Zatoru bude přehlednější. Brněnský magistrát tam nechá upravit vodorovné značení. Mimo jiné zakáže parkování v jedné z jejich částí, kde auta nebezpečně parkují i na částečně zašlém přechodu. Práce by mohly začít na konci srpna. Centrum Vyškova se v horkých dnech dočkalo osvěžení. Na Masarykově náměstí přibyly dvě konstrukce, které rozprašují jemnou vodní mlhu a lidem mají ulevit od parného počasí. Radnice je nechala instalovat jako náhradu za chybějící zeleň, která kvůli historickému podzemí v centru není možná. Ve světě, a to včetně Česka, během letošního léta rapidně roste spotřeba rajčatového džusu. Podle lékařů a odborníků na výživu za to může extrémně teplé léto. Během něj totiž lidé přirozeně více sahají po nápojích s vysokým obsahem draslíku a sodíku. Rajčatového džusu se ročně na světě vypíjí zhruba 4 miliardy litrů, což odpovídá asi 16 stům plně napuštěných olympijských bazénů. Bývalý wimbledonský finalista Nick Kyrgios má zastavenou činnost kvůli dopingu. Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu dnes uvedla, že australský tenista měl během červnového turnaje ATP Tour na Malorce pozitivní test na metabolit kokainu. Bývalý 13. hráč světového žebříčku vinu přiznal.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Radio.
0: Dálnice D2 první kilometr ve směru na Brno. Tady došlo ke střetu osobního auta s nákladním a neprůjezdný je jeden jízdní pruh. Kolona už má přes 3 kilometry. Vidím, že nám i někdo volá, někdo k dopravě, někdo nic, dobrá. Kdybyste každopádně vy ostatní věděli o čemkoliv jiném, co se děje na silnicích a chtěli to dát vědět i ostatním řidičům na cestách, volejte naši dopravní linku a my to pošleme dál.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: 26 stupňů aktuálně měříme tady v centru města Brna. Během odpoledne se nám začne projasňovat, co se týče zítřka. Teploty se budou pohybovat na 8, možná 29 stupních a během odpoledne očekávejte dešťové srážky. Teď klas.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Slečno, dobrý večer. Smím vás doprovodit domů? Je mi to líto, jsem vdaná. No já jsem taky ženatý. A taky je mi to líto.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: rádiu. Kam vyrazit?
1: Brněnské dožínky jsou další akcí ze seriálu Slavnosti Brno. Uskuteční se od tohoto pátku do 30. srpna na Svobodějáku, no a dožínky nabídnou bohatý kulturní program, zaměřený na ukázku tradiční lidové kultury. Návštěvníci těchto oslav sklizně si třeba vyzkouší stlouct máslo, poslechnou si cymbálku a nebo zhlédnou vystoupení folklorních souborů. Na místě vás čekají také kováři, hrnčíři, tkalci a pekaři, výstava zemědělské techniky a chybět nebude ani bohatá nabídka občerstvení a dobrého pití, tak se určitě zastavte.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
3: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní, prostorné, víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
4: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývají poslední dvě vystoupení.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
9: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
10: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.

0: LG Goals na Free Radio krátce před 15. hodinou a to znamená, že už do studia taky dorazil Lukáš Bartl, kterého vítám v éteru Fríčka a přeji krásné odpoledne. Ahoj!
1: Ahoj, ahoj. Já jsem chtěl říct právě taky krásné odpoledne, tak abych to neříkal po tobě stejně, tak hezké odpoledne, dámy a pánové.
0: Hezké odpoledne Brno a blízké okolí.
1: Ano, ano, ano.
0: Jdeme na muziku. Něco na probrání, Oliver Tree, já si myslím, že volume pěkně doprava by vás probrat mohlo. A v taneční muzice pokračujeme, za chvíli už James Hyde. A aby té taneční muziky nebylo málo, tak budou i skútři. No a teď už taky Lukáš, spousta zajímavostí z Brna, taky skvělé muziky, bude i Freebox, bude prostě všechno.
1: Já jsem nachystal, přátelé, pro vás luxusní odpoledne s Free Radiem. Tím pádem doporučujeme ladit.
0: A já se těším zase zítra.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: 6,5 minutky po 15. hodině od mikrofonu zdraví Lukáš Bartl. Přeji vám všem příjemný poslech, krásné odpoledne, hlavně skvělou náladu takhle v doprovodu Free Rádia. Co nás čeká v rámci odpolední Free Party? Pokračujeme s našimi oblíbenými prvky. Za malou chvilku, dá se říct, necelá čtvrt hodinka a bude tady frajer nebo loser, na to se těšte. Dneska velká zajímavost v této rubrice. Chystám taky dopravu a počasí, ať se vám přes Brno hezky jezdí, víte, kde to stojí a víte, kde se dá hezky projet. No a k tomu taky další zajímavosti, moudra nebo věci, které vás překvapí a rozhodně vás v něčem taky třeba ponaučí. To všechno právě teď v rámci odpolední Free Party. Ještě jednou příjemný poslech všem. No a z muziky James Hype, Serotonin, doplní to Enya, Only Time, Cyril Remix, bude taky Andrew Spencer, She Drives Me Crazy a další skvělá muzika, takže myslím si, že na to dnešní odpoledne jsme připraveni. Free Radio přeje příjemný poslech.
1: Free Radio, hudební novinky.

0: Frajer nebo loser?
1: V mládí, v dětství, možná dřív dětská hračka, dneska docela velká frajeřina. Jedná se o jojo. Já nevím, jestli si vzpomínáte, pamatujete, měli byste to znát, měli byste si pamatovat. Klasická hračka, kdy na šňůrce máte jojo a taháte ho šňůrkou zpátky nahoru. Podle toho, jak jste v tom šikovní nebo nešikovní, tak se vám to daří nebo nedaří. Každopádně, Česko je v tom jako docela špička. Já jsem to netušil vůbec tyhle informace, ale do dnešní rubriky Frajer nebo loser jsem to musel rozhodně zapojit. Čeští jojeři kouzlili v Japonsku z mistrovství světa dokonce dovezli dvě medaile. Zatímco na letošních světových šampionátech se českým hokejistům ani fotbalistům příliš nevedlo, z jiného mistrovství světa vezou povedený úlovek. Češi totiž patří mezi jojo špičku a v japonském Himeji získali dokonce dvě stříbrné medaile. 22-letý Jakub Dolejš skončil druhý v hlavní kategorii 1A, zatímco 17-letá Kateřina Halíková vybojovala stříbro v ženské kategorii. Šampionátu se přitom zúčastnilo více než 500 soutěžících. Přátelé, jako druhý místo 500 soutěžících, to je dost tlačenka, řekl bych. Celkem z 28 zemí světa. Dolejš navíc potvrdil, že jeho úspěch rozhodně není náhodný. Vícemistrem světa se stal už podruhé. Poprvé získal stříbro v roce 2024 a stejně jako tehdy ho ve finále porazil jeho Korejec Mir Kim, který letos získal titul už po čtvrté za sebou. Třetího Američana Huntera Fursteina porazil Dolejš o pouhých 0,1 bodu, tedy o desetinu bodu. Každopádně je to, přátel, velký úspěch a myslím si, že tohle rozhodně patří do té strany, že jsou to frajeři. Zdravím všechny české jojery, jak Jakuba Dolejše, tak samozřejmě i reprezentantku Kateřinu Halíkovou a gratulace ke dvěma stříbrným medailím i za celé Free Radio.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: should I go?
1: Ladíte Free Radio na 107 FM, pokračování odpolední Free Party, hezky do pohody, další hity jsou připraveny. Připravená je také doprava, mrkneme se i na informace o počasí, to znamená doprava, počasí a k tomu i další muzika. Ze studia Free Radio zdraví Lukin, do éteru poletí skladba Mockingbird, tedy spolupráce Tiesto a Gabry Ponte. S další muzikou Baskar a taky Mojo, to už asi dobře znáte. Ano, je to diskotéka. A do odpolední Free Party připluje taky Kashmir a Jake Reese. Jejich spolupráce nese název Carry Me Home.

0: A příjemný poslech vám přeje Free Radio 107 FM, před námi doprava, 15. hodina, 28. minutka.
1: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
2: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
1: A mytí oken?
2: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
3: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
5: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Společně s Free Rádiem vyrážíme taky na silnice. Doprava v centru Brna aktuálně celkem plynulá. Hlásíte kratší kolonu na Gajdošové ulici, zdržení okolo 5 minut. Další 5 až 8 minutové zdržení je aktuálně na Jihlavské ulici. No a k tomu také očekávejte silnější provoz za Poříčí, to znamená opuštěná Zvonařka, tak v této oblasti určitě nohu z plynu a buďte opatrní. V centru, jak jsem říkal, Táborská, Gajdošova kratší zdržení a ještě k tomu krátká kolona také na Křenové ulici. Komplikace hlásíte na sportovní ulici na kruhovém objezdu. Tady došlo ke střetu osobního auta s nákladním autem. Provoz je tam částečně omezený, buďte opatrní. Na Palackého třídě na křižovatce s ulicí Kolárova. Tady došlo odpoledne ke střetu osobního auta s motorkou. Provoz je tam částečně omezen, buďte opatrní. A ještě jedna zpráva. Tentokrát je to příjezd na Brno po dálnici D2. Na prvním kilometru došlo ke střetu osobního auta s nákladním autem. Neprůjezdný je tam jeden jízdní pruh. Kolona má aktuálně zhruba 3 kilometry. Očekávejte další zdržení. Tolik zprávy z dopravy, já doufám, že v pořádku dorazíte tam, kam potřebujete. Pokud máte jakékoliv další informace kolem dopravy, využijte naši aplikaci nebo volejte dopravní linku. Děkujeme.
5: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: V Brně máme aktuálně teploty okolo 29 stupňů Celsia. Odpoledne bude velmi teplé. Vidím to tady, že ty teploty půjdou dolů velmi pozvolna. Dokonce ještě stále kolem 17. hodiny teploty na 26 stupních. Takže dneska během večera teploty okolo 26. Večer by měl být bez deště a bez přeháněk. Noční teploty by se měly pohybovat okolo 16 stupňů Celsia. Zítra ráno přeháňky, odpoledne ojedinělé déšť a přeháňky. Teplotní maxima zítra okolo 30 a noční teploty zítra okolo 18 stupňů Celsia. Teď už ale pokračování odpolední Free Party, Mockingbird, spolupráce Tiesto a Gabry Ponte. Free Radio přeje krásné odpoledne.

0: odpolední Free Party, půl čtvrté, k tomu 6,5 minutky. No a před námi docela zajímavá věc. Představte si, že bych třeba řekl do éteru, přežral jsem se jako tygr. Tak si řeknete, tak tady něco nehraje.
1: Buď chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
0: Ale pozor, mrkneme se na to, jak je to jakoby ve skutečnosti. Ano, ta hláška, kdy se odvalíte od rodinného oběda a řeknete, přežral jsem se jako prase, tak to je jakoby známá věc, ale když řeknete, přežral jsem se jako tygr, no, podíváme se na rubriku Chytřejší než rádio, ať víte, že tohle klidně od dneška můžete říkat. Co vlastně víme o tygrech? Mám tady pár zajímavostí, které jste možná nevěděli, možná ano. Tygři mají strakatou i kůži, nejenom srst. První věc, já jsem to netušil, říkal jsem si ano, srst je strakatá, pod tím bude mít jednobarevnou kůži. Není to pravda, mají strakatou právě i tu kůži. A teď k tomu jídlu. Tygři se k jídlu nedostanou zase tak často třeba jako my, jo? Pozorně poslouchejte. K jídlu se dostanou jednou za 8 dní, protože 19 z 20 pokusů ten úlovek jako selže, ten lov nevyjde prostě. 19x z 20 pokusů to nevíde a když to jednou vyjde, tak se nají jednou za 8 dní. Když už kořist uloví, nažere se tygr k prasknutí. Doslova sní až 30 kg masa. Přátelé, jako 30 kilo, to je jako velká porce, jo? To je jak když si jdete 8x přidat. Takže ten tygr se přežere k prasknutí. Sní až 30 kg masa. A bohužel na závěr informace, tygrů usurijských už zbývá ve volné přírodě pouze 200. 200 posledních kusů tohoto krásného zvířete. Tak doufám, že tady budou co nejdéle a doufám, že se lidstvo postará o jejich osud a dnes na Free Radio v rámci rubriky Buď chytřejší než rádio zajímavost o tom, co všecko takovej tygr spapá.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
3: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
4: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
5: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
4: Objevte zapomenuté životy a místa.
5: Více informací na štetl.cz.
6: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: Free Radio. Free Radio. Novinky v kinech.
1: Tento týden pro vás mám i české akční sportovní drama Bojovník. Ten se bude odehrávat ve světě smíšených bojových umění MMA. Milan Ondrík v hlavní roli se představí jako vysloužilý zápasník, který se shodou okolností bude muset vrátit do ringu. Vedlejších hereckých úloh se zhostily Hana Wagnerová, Eliška Balcerová či Martin Finger. Koproducentem sportovního dramatu Bojovník je organizace Octagon.
0: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

Přesný čas ze studia Free Radio, necelých 6 minutek zbývá do 16. hodiny. Vy si užíváte odpolední free party, od mikrofonu zdraví dneska Lukin, no a posílám do éteru další muziku. Před námi Nightlight a Livingston. I will be waiting here by the nightlight. Do středečního odpoledne poletí taky Stromae a Laurent Dance. Jako další je připraven Florida, tentokrát se skladbou Whistle. Tak ať se vám hezky poslouchá a taky ať máte klidné odpoledne s Free Radiem. Free Radio 107 FM.

16.05, krásné odpoledne, přeje Free Radio 107 FM, Florida za námi, skladba Whistle taktéž, před námi další hity, chystám celkem novinku, připravená je hitůvka, Run Run River, aktuální skladba také z hitparády 107, Fríčka, Run Run River, tedy David Guetta, Alok a také Stick Figure ve spolupráci na této skladbě. Bude tady i Minelli, ta má aktuální hit Bugaboo, ten pro vás připravuju podobně jako skladbu The Feeling spolupráce Kygo a také Secret. Co se týká další muziky a dalších hitů, vše je připraveno, no a v rámci odpolední free party za malý okamžik, taky covery a remixy. Určitě víte, o co se jedná, znáte tuhle rubriku dobře a za malý okamžik se podíváme na další vychytaný cover nebo remix. Nechme se překvapit. Hezké odpoledne na 107 FM. Free Radio. Hudební novinky.

0: Hudební kavry a remixy. Kavry a remixy. Na Free Radio.
1: Já se musím znovu přiznat, že v této rubrice se cítím jako ryba ve vodě. Ano, je to moje oblíbená jakoby rubrika. Jedná se totiž o muziku, jedná se o předělávky známých hitů, jedná se zkrátka o remixy a cover verze a tak dále a tak dále. Takže jenom ve zkratce pro ty z vás, co jste tak jako neznali tuhle rubriku, tak prostě vždycky vybereme slavný hit nebo hit, který třeba hrajeme i my na Free Radio, a potom pouštíme zajímavý cover nebo zajímavý remix, který bychom chtěli, abyste znali a abyste slyšeli. Já jsem na dnešek připravil skvělou verzi jednoho megahitu a je to megahit od kapely E17. Kdo by neměl rád E17 a samozřejmě jeden z nejznámějších a největších hitů It's Alright. Tak jako vždy ukázka, čeho se dneska bude týkat remix nebo cover.

0: Tak tohle jsou dnešní covery a remixy na Free Radio E17 It's Alright, tentokrát podání Frankieho Millera, tedy Frankie Miller Remix, pokud byste zháněli tuhle verzi třeba do svého setíku. Covery a remixy na Free Radio, tedy jak jsem říkal, E17 It's Alright, Frankie Miller Remix. Žádná novinka, skoro 2 roky stará záležitost, ale pořád teda za mě osobně povedená věc. Teď už pokračování odpolední Free Party, před námi Kill It With The Beat, nebo taky Martin Garrix a Virus How About Now.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

16. hodina, 25. minutka, pohodička, ofríčka. Krásné odpoledne za námi, taneční petarda v rytmu EDM, Marta s Gerixou a taky Moty, Virus, How About Now. No a my si dáme před dopravou pohodovku od pana 50 Centa.

0: 21 hodin. Kapacita je omezena, vstupenky pouze předem online na permonium.cz.
1: Zpátečka Free Radio. Zpátečka Free.

0: 2005. Přátelé, v roce 2005 vydal právě 50 Cent tuhle skladbu známou po celém světě jako Candy Shop. Od té doby se stala opravdu celosvětovým hitem. Dneska v odpolední free party Candy Shop od 50 Centa, krásná vzpomínka, ale před námi právě teď novější muzika. Například MKS Muy Bien Deoro. Lady Gaga, Ariana Grande, Rain On Me. A doplní to taky aktuální pecka od kolumbijské krásky Shakiry, filmová muzika, ano, Zoo. Příjemný poslech a super naladu přeje Free Radio. Teď už ale informace z brněnské dopravy.
1: Sunny Day Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show, po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hrad. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunny Day Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sunnydayfest.cz.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD.

0: Více na byd.com.
1: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
2: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
3: Je tu doprava Free Rádia, vyrážíme na silnice i dálnice. Aktuální situace v centru Brna. Velmi silný provoz na jihu, štosuje se nám první kolona nebo delší kolona na Vídeňské ulici. K tomu pokračování kolony na Jihlavské ulici směrem dolů na Hršpickou, takže na úrovni Ústředního hřbitova očekávejte zdržení. K tomu taky, jak jsem říkal, Zvonařka a Hladíková Poříčí, tady všude se nám tvoří kolony. Zdržení očekávejte také v Židenicích, to znamená Táborská ulice Gajdošova, pomaličku za sporu na Rokitovou, najíždějte, protože Žarošická a Jedovnická hlásí dlouhou kolonu, to znamená, že už někde v polovině Vinohradského kopce nebo za polovinou směrem na Vinohrady očekávejte kolonu. Kolona se táhne opravdu po celé Žarošické až na Jedovnickou, takže v této oblasti opravdu obrnit nervy, pevné nervy a taky trpělivost. Další kolony očekávejte v centru v okolí Křenové ulice na Moravském náměstí. Další kolonu aktuálně hlásíte také na Kněžínské ulici a silný provoz hlásí také Hlinky. Máme tady komplikace, ty hlásíte na Sportovní ulici, tam na kruhovém objezdu došlo ke střetu osobního auta s nákladním autem. Provoz je tam částečně omezen, buďte opatrní. V centru Brna určitě taky nohu z plynu. Máme tady informace přímo od vás z terénu. Co se děje, kde se děje?
4: Zdravíčko ve spolek, tady jenom čau Borča. Lidičky, kdo jedete z Pisárek směrem na Poříčí, tak proti velodromu naši pomáhači a chráníči měřej. Je tam 60, tak bacha nohu z plynu a mějte prima den. Zdravím.
3: Krásné odpoledne všem, co jste aktuálně na cestách. Jezděte v klidu, jezděte v pohodě, nejlépe v doprovodu Free Rádia. A pokud by přece jenom byly nějaké informace pro nás, pro ostatní řidiče, využijte naši aplikaci anebo volejte na dopravní linku. Děkujeme.
2: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
3: A teď už naše oblíbené počasíčko. Tak, 27,5 stupně, Brno aktuálně tedy teploty něco okolo 28 stupňů, kolem 7 hodiny večerní stále teploty na 25-26 stupních, noční teploty by se měly pohybovat okolo 16 až 18 stupňů. Jinak zítra opět přehánky a déšť, ráno a dopoledne očekáváme přehánky, odpoledne ojediněle déšť a obývání oblačnosti, zítra během dne po celý den zatažená obloha, k tomu ještě odpoledne přehánky a ojedinělý déšť i na večer. Teploty během dne budou sice o něco vyšší než dneska, zítřejší maxima 30 až 31 stupňů Celsia a zítřejší noční teploty okolo 18 stupňů Celsia.
5: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. lkclean@brno.gmail.com.
2: Free Radio 107 FM. 107 FM.
3: 16. hodina 35. minutka, ladíte odpolední Free Party, krásné středeční odpoledne, přeje od mikrofonu aktuálně Lukin, jak jsem říkal, 5 minutek po půl páté, Deoro, za okamžik Lady Gaga a Ariana Grande a k tomu taky Lukyho vtípek. Hezké odpoledne, fríčkaři.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Jak říkají odborníci, ano, při práci na zahradě se naprosto skvěle odreagujete. Je to dobré pro vaši duši i pro vaši mysl a taky malinko záleží na tom, koho zrovna zakopáváte.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Mrkneme se, co nového v Brně. Dobré zprávy pro okolní a také pro všechny fanoušky zimních sportů, protože se jedná o renovaci a o rekonstrukci zimního stadionu, který je na úvoze. Jelikož na úvoz jsem chodil i já na základní školu, když jsem byl jako prcek a malý mimčo, nebo úplně mimčo ne, no zkrátka na základku, tak jsme i my během tělocviku a během jakoby výuky měli možnost vstoupit a využívat právě ledovou plochu na zimním stadioně na úvoze. No a já jakoby oděsí mě nenapadlo, že i takový stadion by potřeboval rekonstrukci, aby mohl fungovat pořád dál a dál, a k tomu právě teď došlo. Nové chlazení i nové potrubí. Zimní stadion na úvoze se konečně dočkal oprav. Zimní stadion na úvoze funguje už přes půl století a po letech se dočkala důležité rekonstrukce. Opravy za téměř 10 milionů korun se zaměřily hlavně na technické zázemí. Nové jsou například betonová plocha pod ledem, chladící systém nebo chladící potrubí. Zimní stadion na úvoze dostal po letech nový kabát. Proměnou prošlo hlavně jeho technické a provozní zázemí, které už v řadě případů dosluhovalo. Stadion v jihomoravské metropoli funguje už od 70. let. Rekonstrukce vyšla na bezmála 10 milionů korun a začala už na začátku dubna. Hlavní práce byly hotové v polovině prázdnin, následně se ještě testovalo, jestli všechno správně funguje, jak má. Hala tak opět může sloužit veřejnosti i hokejovému klubu HCM Warriors, který tam právě teď působí. Já si myslím, že je to skvělá zpráva, jsem rád, že tyhle věci v Brně fungují a je to taková jakoby novinka pro Brňany, že i stadion na úvoze se dočkal právě té důležité rekonstrukce. O provozu stadionu se stará městská část Brno Střed. Návštěvník velkou část dokončených prací nepostřehne, jelikož se týkaly hlavně technologického zázemí. Pracovníci provedli například novou betonáž ledové plochy, jak jsme říkali, a také vyměnili chladící systém nebo potrubí. Uvedl i třetí místostarosta městské části Brno Střed Roman Kotěra. Stadion prošel v posledních letech i dalšími změnami, uvedl mluvčí městské části Michal Šťastný. Nové jsou například šatny či osvětlení a v příštích letech se plánuje také zateplení obvodového pláště stadionu. Tolik informace kolem novinek na stadionu tady na ulici Úvoz v Brně. Já jsem rád, že ten stadion se té rekonstrukce dočkal a že bude i nadále fungovat pro všechny sportovní nadšence a hlavně pro milovníky hokeje.
1: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Kašmír.

0: Free Radio.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti s AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
7: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
8: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
7: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
8: Takže čím víc jezdíte, tím méně platíte.
7: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
9: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte 7. hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
10: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
11: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hrajeme.

0: Rádiu, krásné odpoledne všem na 107, taky všem, co ladíte přes aplikaci nebo třeba i přes internet na freeradio.cz. 16. hodina 56. minutka, 17. už za rohem, do té doby připravené hity, jako například Marlon Hofstadt, It's That Time, Fisher Remix. Připravená je taky muzika za Severu Kling and The Summer New. A k tomu i horké novinky, tentokrát lansovali Rita Ora a jejich Higher. Free Radio 107 FM, za okamžik budeme startovat Freebox, tak držte vlnu, ať jste u toho.
1: Free Radio 107 FM, hrajeme nejvíc hudebních novinek.
0: Takhle tady vypadá závěr dnešní odpolední free party. Pozvánka pro všechny posluchače i posluchačky Free Rádia. Po 17. hodině už budete moct diktovat taky muziku podle sebe. Takže za chvilku startuje Freebox. Free Rádio přeje krásné odpoledne.

0: Dočkali jsme se a je tady náš oblíbený čas. Ano, 6 minutek po 17. právě teď startujeme Freebox. Muzika la muzika, hlavně tedy vaše oblíbená muzika, váš výběr a vaše tipy na další hity. Klidně už volejte 790 107 107, nebo taky pište na sociální sítě, do naší aplikace nebo na studiový e-mail studio@freeradio.cz. Všechno budeme hlídat, všechno budeme pro vás čekovat, veškeré kontakty už máte k dispozici, můžete vybírat právě teď, komu zahrajete dneska svůj oblíbený hit, nebo komu uděláme radost, a nebo jakou skladbu zahrajeme dneska Ludvíkům k svátku. 19. středa právě teď startujeme Freebox na Free Radio. Od mikrofonu zdraví Lukáš Bartl a už nás nic nedělí od toho, aby jsme si užívali naši oblíbenou muziku. Jazzy, Chris Lorenzo dneska na začátek, Invisible, k tomu taky The Colors, Un Ragazzo, a potom už to nechám kompletně celé na vás. Užívejte, diktujte a hlavně mějte super odpoledne v doprovodu 107.
1: Free Radio, hudební novinky.

You should know. Pošli svůj vzkaz do éteru Frýčka právě teď. Hrajeme i podle tebe na www.facebook.com.

0: Freebox na Free Radio.
1: Jedeme bomby, dámy a pánové, Free Radio 107 FM plní vaše hudební přáníčka. První kousky už se objevují tady přímo ve studiu Free Radio, musím poděkovat a taky pozdravit všechny, co píšete na studio@freeradio.cz. Mám tady pozdrav od Lukeho, Luke napsal: Zdarec kamaráde, šlo by prosím tě zabrat se zpátečkovou peckou Pučo Henza for Detroit. Já bych to chtěl zahrát hlavně pro sebe, na zvednutí nálady a taky, abych si malinko dobil baterky. Dneska jsme toho složili víc než jindy. Mám ruce jak opica, tak je to teď na tobě. Díky, s pozdravem, Luke. Luke, vím, jaký máš pocity, pro všechny makáče, pro všechny pracanty a taky pro všechny, co máte rádi muziku od pana Fedele Granda. Free Radio.

0: Freebox na Free Radio.
1: Freebox na Free Radio plní vaše hudební přáníčka. Pokračujeme právě teď. Je tady vzkaz od Martinky. Martinka si napsala o Justina Biebera s Nicki Minaj. Ahoj Luky, zdraví tě Marťa. Poprosím dneska Justin Bieber a Nicki Minaj, kdyby to šlo, dej tam skladbu Beauty and Beat. Je to pro moje holky z firmy, taky pro Free Radio, taky pro všechny šílence, co se řídí nesmyslnou rychlostí po silnicích. Nechápu, že tyhle lidi nikdo nechytne. A taky pro moji maminku, která pomáhá s přípravama během uplynulého víkendu. Moc děkuji za všechny. Mějte se hezky, Martinka. Marti, já ti taky děkuji. Maminku zdravíme. No a šílenci na silnicích, no víte, jak to je? No, to je takový složitý téma. My se na silnice s Free Radiem podíváme zhruba za 3 minutky. Bude pro vás připraven

0: Tak to byla petarda, kterou dneska na Free Radio doručila Martinka, nebo aspoň tu myšlenku, ten nápad doručila Martinka. Doufám, že jsme udělali radost taky všem kolegům z její práce, taky kolegům z naší práce. Teď už ale 17. hodina za pár vteřiny, 31. minutka, znamená to dopravu a počasí na Free Radio. Ve Freeboxu nás čeká BB Rexa a Faithless, New Religion. Další skarbu napsala Karolína. Luky, mohlo bys zahrát Vydaloka od Black Eyed Peas, díky. Karolínka, Brno, tak Karolínko, pro tebe určitě. Tajga, Nicky Jam a taky Black Eyed Peas. Vydaloka za malou chvilku. A k tomu taky novinka od Alexandry Sten. Alexandra Sten ve spolupráci s Donim, Set Me Free. Krásné odpoledne a příjemný poslech přeje Free Radio. Luky Nomnikov od mikrofonu zdraví všechny fíčkaře a právě teď vyrážíme na silnice. Je tu doprava s Free Radiem.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Na silnicích stále rušno, buďte opatrní. Dálnice D1, 194. kilometr u Brna, je to ve směru na Vyškov. Tady havarovalo v koloně osobní auto s nákladním autem. Na místě zasahuje policie a přerušovaná kolona má zhruba 5 kilometrů a může se ještě dál protahovat. Komplikace očekávejte také ve směru na Brno po dálnici D2, tam je klasicky kolona těsně před křížením s dálnicí D1. Očekávejte zdržení minimálně od 5 do 10 minut. Podobně také v okolí obchodního centra Olympia na Chrlické a taky na ulici, na silnici 152, pardon, směrem na Olympii i z Olympie v okolí Modřic očekávejte kolony a taky velmi silný provoz. Další kolona je hlášená na Jihlavské ulici, zdržení okolo 10 minut, Zvonačka minimálně 5 minutek, podobně taky Táborská a Gajdošova, kde vás kolony zdrží minimálně na 5 minut. Situace na Vinohradech už se malinko uklidnila, přesto ale stále hlásíte silnější provoz na Žarošické a na Jedovnické je hlášená kolona minimálně na 3 minuty. Druhá strana Brna, to znamená

0: Knínická ulice směrem dál na Bystrc a na Kamechy, tak na Knínické vlivem těch oprav kolejí, tak tam očekávejte opět velmi silný provoz a kolony v obou směrech, zdržení zhruba okolo 5 minut. Tolik tedy aktuální zprávy z dopravy. Free Radio přeje šťastnou cestu. Pokud máte nové informace, využijte aplikaci Free Radia nebo dopravní linku. Děkujeme.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Odpoledního polojasna jsme se dneska dočkali, teploty v Brně aktuálně okolo 29 stupňů Celsia, svítíčko nám stále sluní, sluníčko nám stále svítí, ano, je to tak. Pojďme se podívat, co nás čeká po zbytku dne a taky zítra. Zbytek dne dneska celkem v pohodě, vypadá to, že večer už bude bez deště a bez přeháněk, teploty okolo 8 večer na zhruba 25 stupních Celsia, noční teploty se budou pohybovat dnes noci okolo 16 stupňů. Mrkneme očkem taky na zítřek, zítra očekáváme dopoledne polojasno, odpoledne ojediněle déšť a přehánky, pardon. Teplotní maxima zítra 29 až 31 stupňů Celsia a zítřejší noční teploty okolo 18 stupňů.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
1: Free Radio, Free Radio. Tvoje denní dávka energie na 107 FM.
0: Freebox a Free Radio, taky pohodička u Fríčka, před námi BB Rexa Faithless za okamžik napřání Black Eyed Peas anebo novinka od Alexandry Sten společně s Donim. Užívejte poslech a mějte krásné odpoledne. Free Radio.

každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho! Dobrý energii. Energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně, vždycky.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
2: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
3: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
2: Objevte zapomenuté životy a místa.
3: Více informací na štetl.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.

0: Box na Free Radio.
1: Dvě minutky po tři čtvrtě na šest. Máme tady další prostor pro vaše objednávky a vaše vzkazy. Tentokrát to nebude ani z webu, ani ze sociálních sítích, ale bude to přímo z naší telefonní linky Free Radio. Kdo pak se ozve? Halo, halo?
2: Ahoj Luky, tady Míša s vámi tak ve Freeboxu.
1: Ano, Míša s námi dneska ve Freeboxu. Míša to už je známá firma pro posluchače Free Radio a já se musím zeptat, Míšo, jak se máš? Dobrý dneska?
2: Dneska dobrý, v úterý jedu zase na Velehrad a ve stacionáři dneska to bylo taky super.
1: Taky super, výborně.
2: Jsem se s nima přivítala po dlouhé době.
1: Takže hezká a dobrá nálada. Výborně. Já tady mám pro tebe prostor pro další skladbu a další písničku. Jaká písnička to bude, prozrať?
2: Skladba bude Helikopter, bude písnička na Free Radio a bude to pro všechny posluchače a pro mamku k svátku a pro tačku k svátku, protože měli svátek.
1: Posíláme to tam i s pozdravem. Martin Garrix, taky Firebeats a skladba Helikopter jako další výběr dneska od Míši. Míšo, děkuju a měj se krásně. Ahoj.
2: Ahoj, Luky.
1: Těsně předtím, než si pustíme další hudební výběr, tedy skladbu Helikopter, mrkneme se taky na nováčky v hitparádě. Hezký den a příjemný poslech přeje Free Radio 107 FM. Od mikrofonu zdraví Lukin a přináším novinky z hitparády. Novinka číslo 1, Alexandra Stan a Donny, Set Me Free.

0: takhle krásně vypadají aktuální horké novinky hitparády 107 Frýčka. Pokud byste pro ně rádi zahlasovali, klikejte jako vždy na freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradia a Lukáš Bartl. Hrajeme podle tebe. Freebox na Freeradiu.

0: Box na Free Radio.
1: Za pár vteřin, 17. hodina, 55. minutka, tak tohle byl pořádný tanec. Ano, Martin Garrix a Firebeats, kdysi dávno EDM petarda s názvem Helicopter. Před námi vzkazy, objednávky, muzika na přání a taky super nalada, o to všechno se postará Free Radio. Já tady mám vzkaz od Petra, Petr napsal: Luke, zdravím tebe i Free Radio, když pořádnou bombu, tak tu tvoju novou lásku, hoď tam Hugela Moving to the Sun, ať to rozhýbe celé Brno a celé Free Radio. Já prozatím ještě zase v práci, minimálně do 19. tady budu trpět, potom utíkám jak školák ze školy, hurá domů a na pívečko. Mějte se všichni krásně a Luke, tobě ať to hraje, Peťan. Tak Peťo, já ti moc krát děkuju. Byla otázka času, kdo a kdy to dneska objedná. Jdeme na to. Moving to the sun! Hned na to další taneční petarda v podání pana Fischera, napsala Markéta. Luky, zdravím frýčko, mohl by být dneska Fischer a Rain, díky moc, Markét.

0: 19. svátek dneska slaví Ludvík, přejeme všechno nejlepší, necelých 5 minutek schází do 18. hodiny večerní a ve Freeboxu na Free Radio před námi Suck Noel, Fisher, anebo taky Hugel.
1: Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107 FM.

0: Freebox na Free Radio.
1: Tak tohle byla v rámci dnešního odpoledne další taneční záležitost. Trumpets, tedy Suck Noel a Sean Paul společně. Pátá minutka po 18. Free Radio 107 FM vás zdraví. Přeji příjemný poslech a hlavně poklidné odpoledne. Minimum stresu a co nejvíc úsměvů a co nejvíc dobré nálady. Tady ve studiu Free Radio panuje skvělá nálada, budeme to přenášet přes písničky směrem k vám. Mám tady další pozdrav, který je od Pavly, hned se k tomu dostaneme. Před námi je totiž horká novinka od Pitbulla a Jasona Derula. Privacy. Takže Pitbull a Jason společně na startu další freeboxové hodinky a potom vzkaz od Pavly. Ahoj Luky, chtěla bych poprosit o písničku pro svého mužička. Hoď tam cokoliv od Gabriho. To je totiž jeho styl a on z toho bude mít radost. Je pracovitý a musím ho pochválit. Těším se na dovču, kterou máme na startu září a tobě moc krát díky za zahrání písničky. S pozdravem i pro tvé kolegy Pavla. Pavlinko, moc krát děkuji. Jak jsem říkal, před námi pánové Pitbull, Jason Derulo a za okamžik pro mužička od Pavlinky. Nějakej ten Gabri Ponte. Hezké odpoledne.
0: Free Radio. Hudební novinky.

0: Petka Itálie na Free Radio. Ano, komu si gíra, komu si balla, Mauricio Bukelo a také Gabri Ponte. Hrali jsme pro mužička od Pavlínky. Zdravíme ještě jednou. Teď ale další objednávky a prostor pro telefonní linku Free Radia 790 107 107, kouzelné telefonní číslo a my se jdeme podívat, kdo je tam. Halo, halo, kdo pak je na druhé straně?
1: Poslouchač Martin.
0: Posluchač Martin. Martine, výborně, hezké odpoledne. Jak se ti dneska daří? Voláš asi z práce, předpokládám?
1: Ano, úspěšnost dodávek je 98%.
0: Výborně, takže nálada asi taky 98%, ne?
1: Nálada je přece 98%.
0: Já jsem ti teďka nerozuměl, co jsi říkal za větu?
1: Nálada je přece na 107%.
0: Jo, nálada je na 107%, no tak to doufejme. Další muzika je připravená, já se starám samozřejmě ve Freeboxu o to, aby ty lidi ten Freebox bavil, abyste mohli jedním uchem poslouchat a aby vám to v té práci nebo odpolední směnách nebo při cvičení, při úklidu doma, zkrátka, aby to lépe odsejpalo, aby to lépe utíkalo. No a proto mám rád, když ve Freeboxu objednáváte muziku takovou, jaká vás baví. Prostě ten song, který si ten den přejete slyšet, tak si ho klidně objednejte. Pro někoho rychlejší věci, pro někoho pomalejší, někdo radši zpátečky, někdo radši horké novinky, zkrátka ve Freeboxu vybíráte cokoliv, na co máte ten den chuť. Takže prostor pro Martina. Martine, na co máš chuť dneska ty? Co to bude?
1: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.
0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Připravíme skladbu Repeat It a ty zatím řekni, pro koho hrajeme.
1: Pro všechny blížkaře, pro všechny, no dostal si se možná i úvody, pro všechny, co grilují a i pro tebe.
0: Já ti moc krát děkuju, posílám muziku, měj se krásně a doufám, že procenta vydrží na 107%. Měj se, ahoj.
1: Díky, čau.
0: Čau, čau. Repeat it.

18.20, za námi Where Am I od Mike'a Candice, což je švýcarský hudební producent, taky sympaťák a taky DJ a taky ten člověk, co nosil toho smajlíka na hlavě, ano. Takový je ta žlutá kulička, prostě žlutý smajlík, on v tom hrával festivaly, hrával v tom vystoupení, má to i v klipech, má to i na fotkách, na profilovkách a tak dále. Takže Mike Candice za námi, novinka Where Am I, za dalšího roku dohrála a teď další objednávky z aplikace Free Radia. Kdo pak píše do apky? Mám tady pozdrav od Michala, Michala zdravíme do Líšně. Michal píše, prosím zahrát Lucenzo a novinku Limoncello. Je to pro tebe, taky pro všechny, kteří ladí. Děkuju, Líšeň přeje všem zdravíčko, to je nejvíc. Užívejte každého dne, nikdy nevíme, kdy je to naposled. Tak takový hezký moudro na závěr. Michale, já ti děkuju za tvoje moudro. Je to pravda, říkám to každý den. Žijte naplno a laďte Free Radio. Teď už ale Lucenzo a novinka Limoncello.

taky Karma na Free Radio 107 FM, středa Freebox s Lukinem, tohle byla objednávka a taky přáníčko od Honzíka z Olomouckého kraje, zdravíme tam. Honzo, měj se krásně. Teď ale pozor, už máme 3 minutky po 6:30, nejvyšší čas omrknout dopravu a taky počasí. O další muziku se postará Lady Gaga, tentokrát Abracadabra.

Janička napsala: Lukášku, šlo by dneska zahrát Abrakadabra jen tak všem. Ahoj, Janí. Určitě ano. Janičku zdravíme, posíláme to tam. Další objednávka Coven a Memtrix. Luke, pesimist, napál to tam k nám do kuchyně. Zdraví Václav. Coven a Memtrix jsou připraveni. A do dnešního odpoledne na 107 FM přitančí taky květinka jménem Izibizu a sníp.

0: Příjemný poslech vám přeje Free Radio, ať jste kdekoliv a děláte cokoliv. Teď už ale zprávy z dopravy.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.cz.
3: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland ve Zvoli nad Pernštejnem, největší zábavní přírodní park u nás. Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show. Šikland, to jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou. Kompletní program najdete na sikland.cz. Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Ze studia Free Radio posíláme pozdravy všem, co jste aktuálně na cestách. Jezděte opatrně, ať už je to dálnice, anebo taky centrum Brna. Jsou tu aktuální informace. Dálnice D1, komplikace na 191. kilometru u Brna, je to směrem na Vyškov. Došlo tady k nehodě, střed motorky s dodávkou a blokovaný je jeden jízdní pruh. Kolona má zhruba 1,5 kilometru, buďte opatrní. Dálnice D1, 167. kilometr ve směru na Brno, tady stojí porouchané vozidlo, projíždějte velmi opatrně. Další informace o komplikacích už tady nemáme. Podíváme se tedy na intenzitu dopravy v centru Brna. Tady nás stále ještě trápí jih Brna, kde máme silnější provoz v okolí Heršpické, ale pomaličku se nám ty kolony z Brna vytrácejí. Dokonce už Křenová bez kolony, Gajdošova bez kolony, Táborská aktuálně průjezdná bez jakéhokoliv zdržení. Jidovnická v pořádku, Žarošická taky v klidu. Mrkneme se na druhou stranu. Na Kniničské dneska odpoledne celkem dlouhá kolona. Teď to vypadá, že byste měli projet bez delšího zdržení. Takhle tedy k aktuální situaci v centru Brna i v okolí. Doufejme, že nám ta doprava vydrží už takhle na večer hezky v poklidu. Pokud máte vy cokoliv dalšího k dopravě nebo nějakou novinku, tak využijte dopravní linku Free Radia a nebo naší aplikaci. Děkujeme.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Je nádherně. Brno hlásí teploty aktuálně okolo 28 stupňů Celsia, místy 29, místy 28, zkrátka tak nějak se to pohybuje aktuálně. Teploty okolo 8 večer stále na 25 až 26 stupních Celsia a nejnižší noční teploty dnes okolo 16 stupňů. Zítra během dne očekáváme dopoledne polojasno, odpoledne ojedinělé déšť a také přehánky. Během dne zatažená obloha, teploty ale celkem vysoko, 29 až 30 stupňů, to jsou zítřejší maxima a zítřejší noční teploty okolo 18 stupňů. 7 minutek po půl sedmé skáčeme zpátky do Freeboxu a teď už to přebírá Lady Gaga.

0: Tepeto. Mrně v Brně, Vrní v Trní. Žiho Brní, Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Za mě nevytlažuj, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
2: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní, prostorné, víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
4: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte 7. hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.

0: Rádio, Burza práce.
1: Free Radio 107 FM, před námi další Burza práce. Dnes budeme hledat zájemce na pozici pokladní na čerpací stanici.
0: Free job.
1: Náplní práce bude práce na pokladně se zbožím, komunikace se zákazníky, příprava rychlého občerstvení a 12-hodinové směny denní a noční. Požadavky, samostatnost, flexibilita a také komunikační schopnosti. Nabízí práci na plný úvazek, plat 30 až 34 tisíc měsíčně, stálé zaměstnání a sleva na palivo a další benefity. Kontakty a další podrobnosti najdete přímo na freeradio.cz/burza-práce.
0: Free job.
1: A pokud byste chtěli inzerovat svoji nabídku práce nebo brigády, veškeré informace posílejte k nám na práce@freeradio.cz a my se postaráme o to, aby vaši nabídku slyšelo minimálně celé Brno.
0: Free job. Free job. Na Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: Box na Free Radio.
1: Za 5-7, to je přesný čas. Já, když kouknu takhle z okna ze studia Free Radia, je tam jako v ráji, je tam nádherně, krásné počasí, příjemné teploty. Já to teda koukám tady z centra města Brna, nevím, kde se nacházíte, ale kdyby tam náhodou pršelo, tak tady v Brně máme opravdu krásné odpoledne, krásné počasí. Blíží se nám tady 19. hodina večerní, příjemný podvečer všem na 107 FM, přeje od mikrofonu Lukin a před námi další ukázky muziky. Diplo a Cameron Whitcomb, Would You Still Love Me? Happy Alone, Matrix and Future Bound. A do třetice taky The Time, Dirty Bit od Black Eyed Peas. Další výběr muziky, naše aplikace nebo taky sociální sítě, studiový e-mail studio@freeradio.cz a v neposlední řadě můžete využít i telefonní linku 790 107 107. Pokračuje Freebox.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Box na Free Radio.
1: Krásný podvečer všem posluchačům Free Radio. Máme 6,5 minutky po 7. večerní. Tohle byly Black Eyed Peas a skladba The Time Dirty Bit. Před námi novinka, která se jmenuje Meet Again. Je to spolupráce s USA, Cascade a taky Leighton Jordany. No a k tomu ještě spolupráce z Německa, Felix Jen a taky Shaus. Dáme si skladbu Walk With Me, která je dneska na přání od Jakuba. Jakuba zdravím. A Jakub to napsal hezky. Zdarec, Luke, dneska v práci krize. Jsem rád, že už jsem na cestě domů. Tam mě sice čeká druhá krize. Ale aspoň si po cestě můžu nechat zahrát songu na fríčku. Napal mi tam Felix Jen a Shaus, díky moc a mějte se všichni líp než já. Já moc krát děkuji za tyhle pozdravy a za tu realitu, kterou nám dneska Kuba přinesl ve svém vzkazu do vysílání. Takže Kubo, díky moc, doufám, že bude zítra o něco lepší nálada. Klidně zase nalaď, po 17. startuje Freebox každý den od pondělí až do čtvrtka. Dnes tedy Cascade a za okamžik od Jakuba, Felix Jen, Shaus a úžasná petarda Walk With Me.
0: Free Radio. Hudební novinky.

0: si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
1: Freebox Free Radio.
2: Free Radio. Free Radio. 107.

0: Vaškyho vtípek.
1: Pošťák zazvoní u dveří, otevře asi 5letý kluk, v ruce má cigáro a vizoura a pošťák se na něho podívá a ptá se: chlapečku, máš rodiče doma? Chlapec se podívá na pošťáka a říká: co myslíš, vole?
2: Free Radio, Free Radio, tvoje denní dávka energie na 107 FM.

0: Muzika, la muzika, Free Radio 107 FM a songy na přání pro všechny fríčkaře. Teď objednávka z telefonní linky 790 107 107, kdo pak je na druhé straně, halo, halo.
1: Známá firma Tomáš Werner.
0: Tomášku, vybíráš další písničku, co si dáme, co si pustíme, je to na tobě?
1: Prosím tě, dneska si dáme něco od Tomy Popoviče.
0: Dáme si Tomyho Popoviče. Mám tady po ruce skladbu Idem si svoje, takže od Tomyho zdravíme, samozřejmě nevím, kde se nachází, jestli v Anglii nebo v Česku. Každopádně Tomyho zdravíme, no a Idem si svoje, pro koho tahle skladba, Tome, bude?
1: Bude to pro všechny posluchače. Ale mě nenapadlo se zkusit poradit s umělou inteligencí, jestli ne, neví, kde by mohl být Tomy Popovič.
0: A co říká AI?
1: Já to zkusím schválně.
0: Dobře, zkusím tak to. Pojďme to zkusit, najít Tomyho.
1: Kde se nachází, to prdele, nachází.
0: Ano, nachází.
1: Tomy.
0: Ano, s měkkým
1: Popovič.
0: I, jo.
1: Popovič.
0: Ano, Tomy
1: s měkkým. Popovič.
0: Ano, super.
1: A schválně, co mě ta umělá inteligence napíše.
0: No, my jsme zvědaví, tak to odpal.
1: Tak. No, nepodařilo se najít veřejnou informaci.
0: No tak, jako, no. Kdyby chtěl, tak by se asi přes Instagram někdy dohledal.
1: Ale zkusil jsem to.
0: Aspoň jsme to zkusili. Za malý okamžik tedy muzika Tomyho Popoviče, Idem si svoje. Tomáškovi moc krát děkuju za výběr dalšího hitu do dnešního Freeboxu. Tome, měj se krásně a hezký podvečer. Ahoj.
1: Ahoj a děkuju.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš? Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Free Radio. 107 FM.

0: Box na Free Radio.
1: Tak tohle byla muzika z roku 2026 od pana Robina Schulze. Robin Schulz ve spolupráci s Barbs a skladba Better Times. Teď objednávky z telefonní linky, kdo pak se dovolal? Halo, halo.
2: Halo, halo, Michal Medlov.
1: Michal Medlov. Jak se máme v Medlově?
2: Výborné.
1: Nejlepší odpověď, která mohla zaznít v éteru. Výborné. Tak, teďka výběr muziky podle tebe. Co si dáme za muziku, co ses vybral?
2: Mafia Corner. A pošleme to úplně všem a panu mistru Bartlovi.
1: Mistru kterému?
2: Bartlovi.
1: Výborně. Děkuju, děkuju. Já jsem si říkal, nebyl jistý, jestli to bylo moje příjmení, nebo zdravíme někoho jiného, ale každopádně, Michale, moc krát děkuju.
2: Jiného Bartla neznám zatím.
1: Dobře. Ono tam bylo trošku špatně rozumět v tom telefonátu. Máš tam vítr, nebo nevím, co děláš s telefonem. Každopádně, teď už víme, kam to bylo mířeno. Já ti za výběr děkuju. Všechny tam v okolí pozdravuj za nás, za celý tým Free Radio a posílám ti sklíčka Mafia Conr. Měj se hezky, ahoj.
2: Díky, ahoj.
1: Tak pojďme dál, minutka a půl po 7:45, teď už Mafia Conr, skliečka, další muzika na vaše přání, Freebox na Free Radio pokračuje, Lukin od mikrofonu přeje pohodový večer.

0: Yellow Jacket, taky Pitbull, Groove Through Adversity, Free Radio 107 FM, krátce před 8 hodinou večerní. No a teď další možnost objednávek a další přáníčka. Kdo pak je na telefonní lince? Halo, halo?
1: Karel, přeji krásný podvečer všem.
0: Karle, my ti děkujeme, krásný podvečer samozřejmě i tobě. Díky, že posloucháš a taky díky, že ladíš Free Radio. Jaká muzika by tě potěšila? Co vybereš na závěr?
1: Vydáme Nelly Furtado, Honesty.
0: Je to tak. Muzika připravená. Kam to poletí? Koho pozdravíme?
1: No, pro tebe a pro všechny, kteří poslouchají a užívají si Freebox, no.
0: Díky moc, doufám, že užíváš taky.
1: Ano, užívám, no, snažím se, udělal jsem si chvíli čas, klid, sedl jsem si, zapl jsem si muziku a teď jsem víceméně přemýšlel, co tam vyberu, no.
0: Dopadlo to skvěle. Honesty a kráska z Kanady, Nelly Furtado. Karle, děkuji moc krát za výběr muziky a měj se hezky. Ahoj.
1: Děkuju, mě se pěkně, ahoj.
0: Krásný večer všem na 107, krásný večer všem na internet, pokud posloucháte někde třeba v zahraničí na noťase, no a taky krásný večer všem do naší aplikace Free Radia. Pokud ještě nemáte, velká chyba, přes aplikaci můžete posílat vzkazy do studia, hlasové zprávy a taky každopádně jedním kliknutím poslouchat Free Radio kdekoliv, kde máte internet. Teď závěr Freeboxu, Nelly Furtado. Tomu novinka Only Thing That Matters, Sony Fodera a Hyla. A na závěr dnešního Freeboxu taky letní petarda Suck Noel, What The Fuck, Loka People. Krásná hodina, 55. minutka, jinými slovy za 5-8 od mikrofonu a ze studia Free Radia se s vámi loučí Lukáš Bartl. Byla to dneska krásná jízda, krásné odpoledne a budu se těšit s dalším Freeboxem opět zítra. Mějte se hezky, užívejte hezké počasí, užívejte prázdniny, léto naplno, život naplno a laďte Free Radio. Zítra zase spolu tady na 107 FM. Čau! Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Ještě jedna rychlá zpráva, já se omlouvám, že vstupuju do vysílání ještě po rozloučení, ale byl tady ještě pozdrav, důležitý pozdrav přes aplikaci Free Radio. Ono se to v té aplikaci pravděpodobně zdrželo a mně se to objevilo tak nějak jako 10 minut před koncem vysílání a bylo mi líto, že by dotyční neslyšeli svůj pozdrav, protože je to pozdrav k vaření a vaření já miluju. Takže pokud vaříte, tak dobrou chuť, až to doděláte. No a tady další písnička, kterou posílám právě k Třebíči.
1: Zdarec fričkaři, hodíte nám tam nějakou dramovou pecku k večernímu vaření? Posíláme pozdravy z Třebíče, Roman a Anet, ahoj.
2: Ahoj.
0: Tak tohle byli živě Roman a Anet, samozřejmě rádi pozdravíme a posíláme další pecku k Třebíči. Mějte se krásně, zítra, čau.
3: Free Radio. Free Radio.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Je-li bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!

0: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
1: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impulse se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
0: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
1: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
0: Stáhněte si aplikaci Taxi Impulse a ušetřete. Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti s AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
2: Free Radio 107 FM.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra.

0: čím si vylepšit neděli.
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendor?
3: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
4: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Je první u toho, co letí.
1: Around the world.

Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.

0: jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní, prostorné, víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
1: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

Zpátečka Frýnádia. Zpátečka Frýčka. 1997.

0: ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?